tomorrow.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také jako digitální vysílání a na podcastech.
0: Tam taky?
2: Tam taky.
3: To je Rádio 1.

0: Ale
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
3: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
3: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, posluchači Rádio 1, máme 6 hodin a 4 minuty. U mikrofonu vás zdraví Anky Tran. Dneska si uděláme takové příjemné ráno a začínáme rovnou tady českou písničkářkou, která se říká Pivoňka, se skladbou Havrani.

0: jedno.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
5: Těšíme se na vás.
7: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Jehlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května za Sazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Točíme, točíme.
1: Ne, tady je mikrofon.
2: Tohle je dobrý.
3: Oznámí 91,9 MHz.
4: Přesně.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Omsquare, VVVčka nebo něco něco.

Tak teď nám dohrála španělská zpěvačka Judeline se svou skladbou Chica de Cristal. Dneska máme úterý 12. května 6 hodin a 30 minut. U mikrofonu zdraví Anky Tran. Zdravím všechny posluchače Rádia 1. A teď už londýnská zpěvačka Miss Ray se skladbou You Are Here.

0: zhubil. Tak tohle byla skladba včera z nově vydaný single od slovenského rapera Edův syn. A teď už reklama Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi, i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfc.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla zpěvačka Květach se skladbou Samota. A teď už německý rapper Ten 913.

CD Nonstop. Česko-polská zpěvačka, skladatelka a harmonikářka Beata Bocek se objevila se svou osobitou folkovou tvorbou už na počátku milénia. Její páté album O tobě si vydala sama v roce 2016 a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak tohle byla Akopia se skladbou Intentions. Před chvíli se taky mohli slyšet J-popa se skladbou Half and Wind. A teď už Broken Lip. Následuje Smíra se skladbou Inside Out. A teď už teda Broken Lip se skladbou Pulse Day.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz a nebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
8: Reklama na Radio 1.
9: Tak a teď už švýcarský rapper Akira se skladbou Los Angeles.

Tak tohle byl švýcarský rapper, který si říká Akira, se skladbou Los Angeles. A teď už se podíváme do Ameriky a pustíme si něco z trapového žánru. Chicago Offset, Young Scooter, Young Thug s písničkou Coop.

Tak tohle byl Young Thug se skladbou Guwop s několika hosty, jako je Quavo, Offset nebo Young Scooter, než už s legendární desky Jeffery. A teď už horká novinka od Vengtovky s raperem, který si říká Gev. A tohle je jejich track Hmota.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Chcete po mě další román s vrahem Ripleym?
2: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
1: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
2: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
1: Více na divadloungeld.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tak tohle byla skladba Tiger od slovenské zpěvačky, která si říká Léto s Monikou. Doporučuji si poslechnout její nově vydanou desku, právě vydanou desku, která je s názvem Cítit to všetko naraz. A teď už reklama Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a

0: Nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
1: Reklama na Radio 1.

Tohle byl poctivý cloud rap v podání od rakouského rapera Fergie Fimfdry. Skladba s názvem Kenzo. U cloud rapu ještě chvilku zůstaneme a posuneme se akorát jen tady k nám do Prahy a zahrajeme si track Zobrazeno od rapera Labelo.

Tak tohle bylo Labelo, se skladbou Zobrazeno. U mikrofonu nás ještě jednou zdraví Anky Tran. Dneska máme 12. května. Svátek má Pankrác. Zdravím všechny Pankráce. Přeji hezký den všem Pankrácům i všem ostatním posluchačům Rádia 1. A teď už Goldie MP Dry.

Tak to byla hamburská zpěvačka Goldie MP Dry, která po 5 letech vydala skladbu s názvem Wie heiße Glut. A teď už Mary April s písničkou Heal the Soul.

0: She did say. Tak tohle byla pražská zpěvačka Marie April se skladbou Hell Soul. A teď už následuje reklama Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.
0: Tak máme tady 8. hodinu raní, přichází československé rapové okénko, legendární slovenský rapper Vec a pražský producent Marko se skladbou Jsme si počkali.

Tak tohle bylo rapové okénko, slovenský rapper Vec, pražský producent Marko a jeho deska Velmi nebezpečné známosti, než už old school. A teď už novinka od Neversoul. Písnička Naked Water.

tak nám před chviličku dohrali Goodyear s písničkou A teď už Art School Girlfriend.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Rádio 1.
3: I know something that you don't.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Mohli takhle přece vydržet. Společně byli nezranitelní, byli by se ubránili všemu. Jenže otec z jejich bezpečné soustavy vystoupil. Jeden chybný tah a vše se sunulo k zemi.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: Tak před chvilkou nám dohrála písnička Oswald od kapely Teige. Já bych chtěl tímto pozdravit Silku a Vaška, děkuju za pozdravy. A teď už Dig Daniel a Strobolicht.

Tak tohle byl indie pop v podání německého zpěváka a hudebníka Dick Daniela a jeho single Strobolicht. A teď už Helen Island, It's So Easy.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: Kdo pomůže mi sedna?
1: Rádio 1.
2: Tak máme 8 hodin 40 minut. U mikrofonu nás zdraví Ankytran. Teď už Nikolaj Tečenko, Goodbye Clifford a i společná skladba Outside.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového post-punku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL příští

0: písku na pláži.
1: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl londýnský rapper Jawino a jeho remix na skladbu It's Cold Out. V Británii ještě chvilku zůstaneme a pustíme si skladbu Wayne Rooney od Jima Legacyho.

Tak tohle byl Jim Legacy se skladbou Wayne Rooney. Teď se mrknem do Německa. Berlínský producent Kev Coco a zpěváčka Serene se skladbou Bad.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.
15: Tak můj čas se pomalu krátí, já se s vámi pomalinku rozloučím. Po mně si můžete v 9 hodin těšit na Kláru Vlkovou, ode mě teď poslední dvě skladby. John Glacier a Never Sure.

Tak tohle byla rapperka John Glacier se skladbou Never Sure. Teď vám ještě pustím Kiss Facility. A to už bude ode mě dneska všechno. Tímto se s vámi rozloučím a přeji vám krásný den.

0: Reklama Rádia 1.
1: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishar. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishar. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Volkswagen. Reklama na Radio 1.

Máme 9 hodin a 11 minut, úterý 12. května, no a po 14 dnech vás od mikrofonu Rády na zdraví opět Klára Vlková. Přeji vám hezké ráno. Nám právě teď doznívá Blockhead, hráli jsme si z klubu Never Forget Your Token, no a za malou chviličku se budeme a se podíváme za novinkou od Keelely, nazvanou Lincoln B. A jinak během dnešního dopoledne a budeme především hrát, také nás čeká dvakrát kulturní servis. Tak ještě jednou hezké ráno, hlavně příjemný poslech.

Na Rádiu 1 na předmalou chvíli 9 hodin a 14 minut dozněla Kýlela, no a tohle to už je ukázka z připravované desky od Taši. Tahle skladba má název Clarion.

Krátce před 9:30 nám na rádiu nadoznívá Arlo Parks společně se Samfou, ukázka z nové desky Ambiguous Desire, a připomínám také koncert Arlo Parks, který by měl proběhnout 21. listopadu Archa Plus. No a teď už se nám rozezněla novinka od Arms and Sleepers, skladba Mon Mar, která vyšla na začátku května na labelu Future Archive.

Českopolská zpěvačka, skladatelka a harmonikářka Beata Bocek se objevila se svou osobitou folkovou tvorbou už na počátku milénia. Její páté album O tobě si vydala sama v roce 2016 a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Přesně v 9:30 nám na rádiu Vidna dozněl Decker, hrali jsme si skladbu Afraid to Die, no a teď už jsme se podívali za Finkem, jeho aktuální skladbu nazvanou Wishing for Blue Sky.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: Pár minut po půl desáté se na Rádio 1 rozeznívá projekt Accuratide, skladba Head First v remixu od Popa, skladba, která vyšla začátkem letošního dubna na Modern Conveniences.

Na Rádiu 1 nám dozněla Accuratide, skladba Head First v remixu od Popa. No a my už se za malou chviličku podíváme také za novinkou, a sice od projektu Illo. Má název Iraya a vyšla nám a teď v dubnu na labelu Network.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Dury Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Rádiu 1 v 9 hodin a 54 minut dozněl Leon Vinhall a Cruel Love. No a my už jsme se teď podívali za novinkou od Machine Drama.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Kulturní servis. Na rádiu 1 nám dozněl J. Cole, hráli jsme si skladbu The Willest, kterou doprovodila hlasem Erika Badu. No a teď už je čas na první část kulturního servisu pro dnešní den, to znamená úterý 12. května. Podíváme se na galerie. V galerii umění Karlovy Vary probíhá výstava obrazů Romana Franty, má název Outside Inside. Artoto galerie v Uhelné mlýně nabízí výstavu Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veltržní palác NGP 230 let. Dox od 6 hodin výstavou Gajsura s Ester a Aňou Geislerovými. Galerie hlavního města Prahy knihovna Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, KEM, Centrum architektury a městského plánování Devade. Rock Café Jiří 231 Climate Revolution, Muzeum Montanelli Who, Why. Kaštan scéna Unijazzu Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně Rudolf Sikora Za a proti. Muzeum Kampa Václav Sokol a Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Plejády skla. Galerie Josefa Sudka Mucha Štrety Šimon Prajsik fotografie grafiku. Galerie Benedikta Rejta v Lounech Adriana Šimotová a rozhraní. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický Západ země ze Slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Chemistry Gallery, kolektivní výstava svěcení Jara. Karpuchina Gallery, Jina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. A ještě pokračujeme galeriemi Galerie C12, Fashion Grain, Trafogalery, Lucie Rosická a Landromat. Program pro jemné zacházení. Villa Pelé, Andrej Dubravský a The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsors Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kinder a velkoformátové limitované printy. Novoměstská radice, Elegance. Nová budova Národního muzea od půl páté, komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Lukášem Kabuněm. No a Studio Prám, Křehkost, co přetrvá. Vás dnes čeká na Rádio 1 od 6 hodin pořad Estero, od 7 hodin CD Nonstop dneska s Beatou Boček a deskou O tobě. Od 8 hodin Velká sedma, od 10 Rádio 1 On Stage dneska záznam koncertu Au Revoir Simon z roku 2013. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už jsou za malou chviličku a dáme Taikam a skabu Forge.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečné díly CZ. Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Reklama na Radio 1.

PC, hrajeme si letošní skladbu Seal the Deal, no a za malou chvilinku už se podíváme za dubnovou skladbou Cosmonaut od projektu InMost, který také zanedlouho vystoupí v Praze, bude to už tenhle pátek 15. května v Chapterem a na Reason Party také společně se Sustance, no takže my si teď od InMost hrajeme Cosmonauta.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

21, nám právě teď v 11:04 doznívá Synchro a společná věc s Tomem Charmym a nazvaná North Stars z EPčka, které by mělo vyjít už tenhle pátek. No a my si Synchra také hrajeme, protože jedním z hostů festivalu Shotgun, který proběhne letos bohužel naposled od 11. do 13. září tradičně v Hrádku nad Nisou, no a kromě Synchra a tam bude třeba hrát také Hativaty, Shed a spoustu dalších. My už jsme se teď ale přesunuli zase na domácí scénu a sice za Dancing Wind, což je náš kolega Krištof, mít družbě tam a skladba Existential Fasting.

Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu v Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

Na Radio 1 nám právě teď doznívá Cosmetic Institute a skladba Konference, 15. místo v hitparádě a rádia, v hitparádě ne, ve velké sobě Radio 1. Ještě předtím to byl také domácí projekt Never Touch a skladba Familia, ve které jste asi poznali Ankyho, který vám hrál přede mnou od 6 hodin ráno. No a za malou chvilinku už se podíváme za Backstreet Jury, budeme si hrát ukázku z loňské desky Albarone a skladbu Return of the Sharp Heads. No a já připínám, že právě Backstreet Jury vystoupí už zanedlouho v Praze. Bude to už 8. června a zahraje v Roxy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mezi ploty více.

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 12. května uslyšíte záznam vystoupení skupiny Au Revoir Simon, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage s Au Revoir Simon. V úterý 12. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Ada propadla naprosté panice, ale zastavit je nedokázala. V tom sklepě byla tahle mléčně zelená lampa. A ta lampa byla smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

14:11 nám na Rádio 1 doznívá novinka od bratrů Orfových, skladba Co nejdál, na kterou navazuje také krátké turné, na které bratři Orfové vyrazí a v rámci níž se zastaví také třeba 28. května v Pražské paláci Akropolis. Ještě předtím jsme si hráli také domácí formaci Midnight Swimmers a její skladbu Mistakes, no a za malou chviličku už se podíváme za Sophie Kennedy, budeme si hrát skladbu Imaginary Friend.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Auto Euro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.

Přesně v 11:30 nám na rádiu 1 doznívá projekt Catch 92 a skladba Download, která vyšla koncem loňského roku na Forded Music. No a my už se teď podíváme za malou chvíli za skladatelem a hudebníkem a producentem Puma Blue, který si takhle říká, jinak se jmenuje Jacob Allen. A právě Puma Blue vystoupí tento pátek 15. května v Paláci Akropolis. My si právě teď od něj hrajeme skladbu s názvem Mr. Lost.

0: Kulturní servis.
1: Máme 11 hodin a 41 minut. Před malou chvilinkou nám na rádiu 1 dozněli PVA. Hráli jsme si ukázku z nové desky No More Like This, klubu Enough. Ještě předtím to byly také Frost Children. No a teď už je samozřejmě čas na druhou část kulturního servisu pro dnešní den, tedy 12. května 2026. Podíváme se na koncerty a tančírny v Rockafé dneska od 8 hodin Rad TC a Arrogant Twins. Cargo Gallery od 8 hodin Mario Bihari, Podsta Zuzce Navarové, Klubovna Povaleč od 7:30 Pedro Castillo a Aně Zverano a také Sticha. Meat Factory od 8 hodin Acid Mother's Temple, Olaf Olafsson and the Big Bad Trip, Plac Acropolis od 7:30 Trosketos, Kaštance na Unijazzu od 8 hodin Jan Burian. No a Bike Jesus dneska benefice pro Banana, Lumen, Faust, Vole a Lahar. Máme tady také několik nabídek do kina. Edison Film Hub dneska od 7 hodin Věříme vám, potom od 9:30 Stvoření pro lásku, Kino pilotů od 8 hodin Ucpaný systém, od 20 hodin 40 minut Sirat, Kino Dlabačov od 6 hodin Elon a Pokusní králici, od 8 hodin Mimo zákon, Městská knihovna v Praze od 7 hodin Tajný agent. Podíváme se také na divadla. Divadlo v Celetné od 7:30 Šťastný vyvolený, Klubovna Kašpar od 7:30 Kráska z Línen, Kino 35 od 7 hodin Večer tří králový aneb cokoliv chcete, Studio hrdinů od 6 hodin Trapéza, Švandovo divadlo od 7 hodin Dívenka na trampolíně, Divadlo D21 od 7:30 Emil čili Oháchovi, Divadlo Minor od 4:30 Dlouhý, široký a bystrozraký, Divadlo Bravo od 7 hodin Losers Cirk Kampenim a představení Kmeny, Jatka 78 od 7:30 Hey Earth, Divadlo pod Polmovkou od 7:30 Jak zbalit ženu 2:0, Divadlo X10 od 7:30 Bytost. No a také ještě Divadlo v Řeznické od 7:30 Vraťte nám Sofii Lorenovou a Alfred ve dvoře od 8 hodin Před řeč Šelmy. Máme také tři nabídky v rubrice Ostatní. Čítárna Unijazz dneska od 7 hodin Kovbojové na moři, křest knihy Mořskou vodou, vyprávění nejen o lodi, která se hádala s ledem. Loď tajemství dneska od 4 hodin Plešouni Roučou talk show a Kampus Hybenská od 5:30 Čítárna, představení edice Transnacionální dějiny. Na Rádiu 1 nás i vás dneska od 6 hodin čeká Estereo, potom od 7 hodin CD Nonstop dneska s Beltou Boček a deskou O tobě. Od 8 hodin hitpráda české a slovenské hudby Velká sedma a od 10 Rádiu 1 On Stage dneska záznam koncertu Au revoir Simon z roku 2013. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už se teď podíváme za projektem Carmichael. Budeme si hrát s kavou Let It Take It All.

Máme 11 hodin a 50 minut na Rádio 1 nám doznívá Just Lil, hráli jsme si s kabou Come True, no a za malou chvilinku už se podíváme také za moderát a budeme si hrát s kabou Running. Zároveň to také bude dneska poslední skladba, kterou vám nabídne Klára Vlková. Já se budu těšit na slyšenou zase za 14 dní v úterý od 9 do 12 hodin. No a vy si dneska užijte pěkné odpoledne.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zvu vás na letní scénu divadla Ungeld, na které potkáte třeba Milenu Štajmasrovou, Ivanu Chýlkovou, Jiřího Dvořáka, Báru Polákovou, Marka Adamčika, Petra Uhlíka a další. Více na divadlo Ungeld.cz. Těším se na vás. Milan.

0: německé kvality. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
1: Těšíme se na vás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.

Krásné úterní poledne, 9 minut po 12. hodině. Ze studia Rádia 1 přihrál u Palury. Společně s japonskou producentskou dvojicí z Yokohamy, Satoshi a Makoto, ve skladbě Diverge Grit, která je k nalezení na výtečné desce 2 týdny staré Mirage Café. Před námi je bezmála 3 hodiny nové hudby. Ve 14 hodin nás také čeká rozhovor v souvislosti s vyhlášením interiéru roku, které proběhne příští úterý v DOXu v rámci konference. Living Forum. No a teď už další japonská záležitost, Yivangu, pár let stará skladba HWY, potom rakouská hudebnice Sophie Royer a celá řada dalších.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepra, Špacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
8: Reklama na Radio 1.

Hudebnice z Montrealu Maggie Merlin bude letos v červenci debutovat albem Powerhouse. Byla už je první ukázka, která právě odezněla. Pilotní single So Smart. No a ve 12 hodin 23 minut si pouštíme jednu z novinek nasazených do Velké sedmy minulý týden v podání producenta Miroslava Patočky a jeho nového projektu Mira s skladbama název Inside Out.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Všichni už se těšíme na nové album americké umělkyně Kelely Mizane Christos. New Avatar, které vyjde na značce Warp 10. července. Tohle už je druhý single, skladba Link and B. No a novou kapitolu ve své hudební producentské tvorbě otevřela Lorraine James, londýnská producentka s albem Detached from the Rest of You. Celou řadou hostů od Tyrzy přes Alana Spurhocka, třeba po Anijiu Kim, právě její hostovačku na skladbě Score si pouštíme právě teď na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Moc příjemné album z minulého týdne vzešlo ze spolupráce dvou producentů, Patrika Holanda, který také vystupuje co by Project Pablo, a Francise Latreje alias Priory. Společný projekt má název Jump Source, který vlastně už odstartoval někdy před 10 lety EPčkem Guide to Action. Nicméně právě teď vyšlo dlouhodající debutové album Fold s několika hosty, třeba písničkářkou Helenou Delang, případně projektem Poison Girlfriend. No a tohle to byla ukázka All You Do Is.

0: a zatímco nám v podkresu hraje novinka od hudebníka Daniela Lanoa, skladba Steel Mill, je tu časná soutěž, která se týká festivalu vína Spring. A soutěžit budete moct o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína v ceně 3000 korun. Šestý ročník Spring Festivalu vína se uskuteční od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6. Denně od 11 do 21 hodin na vás čekají skvělá vína z Moravy, Rakouska, Německa, Maďarska, Španělska i Francie. Grilované stejky, burgery, čerstvé ústřice, krevety, mořské plody, sýry a sušené šunky. Chybět nebude živá hudba, včetně legendárního Laca Dečiho s kapelou Celula New York. No a vstup je zdarma. Více informací na springfestival.fun. Ještě dodám, že výherce musí být starší 18 let. Telefon ke mně do studia 210 323 919. No a delikatesy získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, odkud pochází šumivé víno kava. Volat můžete teď. Tady Raho, Rádio 1.
1: No, ahoj, tady Kuba.
0: Ahoj, Kubo. Tak odkud pochází šumivé víno kava?
1: Já si myslím, že ze Španělska, ne?
0: Je to tak. Já myslím, že to nebylo až tak složité, tak ti gratuluju. Vyhráváš tedy vše možné delikatesy a lahůdky z letošního ročníku Spring Festivalu vína v ceně 3000 korun. Já ti gratuluju a vydržme ještě na lince.

tu jazzovou instrumentálku má na svědomí trio pianista Steve Okonsky, bubeník Aaron Fraser, basák Michael Montgomery, což jsou členové Durant Jones and the Indications. No a ve skladbě Flying je doplnil na saxofon hostující Kočemea. A následovat bude holandský producent Martin, který už teď v pátek vydá nové album Music for Existing, ze kterého si teď pouštíme single No One Plays the Game, na kterém hostuje Duval Timothy.

0: 21.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu.

0: Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
0: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
3: Reklama na Radio 1.
4: Ah. 12 hodin 53 minut, posloucháte Radio 1. Teď jeden skočnější track. Spolupráce dvou producentů a DJs, Švýcara Mano Letu, nebo Letav, a DJ Koceho, měchovské, dá se říct, už i legendy, ve skladbě Real You Know.

před kulturním servisem ještě zvládneme jeden taneční track z domácí scény. Jakub Holovský alias Kubátko ve spolupráci s Karolinou Tremko v novém singlu If I Fall.

novinku od Little Sims, která se ve zlém rozešla a rozkmotřila vlastně s producentem její dosavadní hudební tvorby Ink Flow a vlastně celého kolektivu okolo soulového projektu Salt, což se projevuje na úplně odlišném zvuku nového EPčka Sugar Girl, výrazně klubovější záležitost. Tady je ukázka Open Arms se zpěvačkou

0: Kulturní servis.
1: Je tu slibovaný kulturní servis pro úterý 12. května 2026. Svátek slaví Pankrác, takže všechno nej. A teď už k pozvánkám do galerii. Galerie umění Karlovy Vary. Výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside. Artoto galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. DOX v 18 hodin proběhne výstava Gaisura s Ester a Aňou Geislerovými. Galerie hlavního města Prahy Knihovna Expanze Přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. GEMP, tedy Centrum architektury a městského plánování a pozvánka na výstavu Devade. Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan scéna Unijazzu Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, pozvánka na výstavu Williama Kentridge. The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, výstava Za a proti. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová a výstava Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Karpuchina galerie Jina Park a Kurt Gebauer, výstava After the Atlas. Galerie C12, Fashion Green. Trafogalerie Lucie Rosická a výstava Laundromat, program Projemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lerenz a výstava Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice a pozvánka na výstavu Elegance. Nová budova Národního muzea v 16.30, tam začíná komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Lukášem Kaboněm. No a konečně studio Prám, křehkost, co přetrvá. Co se týká programu Rádia 1, v 15 hodin mě tady ve studiu vystřídá kolega Josef Sedloň, v 18 hodin pořad Estereo, v 19 CD Nonstop, ve 20 hitparáda Velká sedma, ve 22 Radio One on Stage. Dnes vám nabídneme záznam koncertu Au revoir Simon z roku 2013. No a vracíme se zpátky k hudbě, tu druhou vysílací hodinu. Ta druhá vysílací hodina se ponese převážně v kytarovějším duchu. Proti té první vyšlo toho spoustu i z tohohle ranku. Jako první na řadu přichází jorská indie popová kapela, která tam trošku té elektroniky do své tvorby míchá. Josephine's Next Million Miles a single Summer Song z chystaného debutu. No, on je chystaný, on už dokonce vyšel teď v dubnu, Buckle Up. Tak pojďme na to.

OK, Rádio 1.

brooklynská pětice Slow Fiction a jejich skladba, respektive single Junior Year. Teď střídá novinka nasazená do hitparády Hrady na minulý týden, a to v podání Derry Bay. Na značce Double Double Whammy vyjde koncem června nové album Derryho Baye, Surprise Wish, no a ten single má název We're Gonna Be Okay. Jinak ještě doplňuji, že za tímhle projektem se skrývá hudebník Zach James.

0: jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Stesk. Visel kdesi v adině srdce jako hlad v tom akváriu. Beztvarý, nehmotný a neohraničený. A marně na co si čekal.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Na Rádiu 1 teď doznívá tohleta poněkud retro záležitost trojice z Melbourne, Blue Communications, která funguje teprve druhým rokem a stihla vydat teď v březnu dlouhohrající album debutové Blue Communications, ze kterého zazněla ukázka Billy. Ještě předtím to byla spolupráce Stevena Brodskyho, dá se říct také legendy americké kytarové rockové hudby, převážně tvrdšího ražení, býval členem kapel Converge, Parasite, Kid Kilowatt nebo Cave In. No a spolu se Stevenem Brodskym ještě se jedná o Michael Lowa, společně jako New Idea Society vyjde teď v pátek album Fire on the Hill a ukázka měla název Lantern. A tohle už je Jana Pavlova, ukrajinská zpěvačka, hudebnice, spolupráci s producentem Pavlem Miljakovem, který se jinak specializuje spíše na elektronickou hudbu, co by bad techno. Už posmrtně vychází jejich společné dílo, které vznikalo 4 roky. Jana Pavlova zemřela v loňském roce ve věku 35 let. Deska má název Thrill a tady to je ukázka Nihil.

0: Jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.

Irský hudebník Nash Paines se představil letos v březnu, co by support act i pražskému publiku před koncertem Marie Summerville ve Venuši ve Švéhlovce. Tohle to je jeho skladba Stretching z letošního alba Everyone Good Is Called Molly. No a tady to už je projekt z Montrealu. Golden Star, čerstvá záležitost, deska, pár dní stará Chamber Music a ukázka Spinning Out.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Jistě se blíží datum pražského vystoupení novozelandské hudebnice Aldous Harding 22. června v klubu Roxy, kde představí převážně materiál z nové desky, která vyšla minulý týden. Train on the Island, a tady je titulní skladba.

0: to už je skotský skladatel Bill Wells a jeho kolekce miniatur Dreams 24-25, také z minulého týdne, která vyšla na značce Karaoke Kolk, skladba Mackenzie's Return.
1: Come write a song, everything's turned, nothing's been learned, Mackenzie's Return.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfcetron.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Volkswagen. Reklama na Radio 1.

0: Minutu po 14. hodině doznívá skladba, novinka od zpěváka britských Hot Chip Alexise Taylora společně s Mikem Simonettim, producentem Perfect Kiss. Je to originální tvorba, nikoli cover slavné skladby od New Order. Nicméně, teď už nastal čas na avizovaný rozhovor, který se týká vyhlášení soutěže Interiér roku, které proběhne ode dneška příští týden.
1: Ano,
0: je to tak?
1: Úterý.
0: Ve studiu už tady se mnou sedí ředitel soutěže Petr Čakert.
1: Dobrý tak, den.
0: Dá se říci, že už se stalo pravidlem, že vyhlášení zmiňované soutěže je s tím vrcholením vlastně konference nebo fóra.
1: Ano, je to mezinárodní kongres Living Forum, takový celodenní festival designu, který se skládá z celé řady zajímavých přednášek mezinárodních hvězd v oboru architektury a interiérového designu. Mm-hmm. Tentokrát jsou to mluvčí ze 7 zemí a vlastně celý den probíhá tento zajímavý program a vyvrcholí v 18 hodin vyhlášením vítězů 11. ročníku ocenění Interiér roku.
0: Ta lokalita už je také poměrně zajetá, řekněme tradiční.
1: Tradičně je to Pražské centrum současného umění DOX na Praze 7 v Holešovicích.
0: Tedy 19. května, příští úterý, jak už bylo zmiňováno, je to tedy konference Living Forum s nějakým mezinárodním prvkem, který je určitě důležitý. Interiér roku, to je soutěž, na které se přihlašují tedy architekti, respektive studia.
1: Architekti a interiéroví designéři z Čech a ze Slovenska.
0: Nicméně tohle je určitá příležitost vlastně.
1: A vlastně ti se přijdou podívat i na tu konferenci, na to Living Forum a počkají někteří tedy na to vyhlášení a na to, jestli se náhodou nestanou nebo stanou vítězi v jedné z 10 kategoriích soukromého i veřejného interiéru. A jeden z těch vítězů těch kategorií potom bude absolutním vítězem a získá ještě jednu cenu, tu největší.
0: No a s Interiérem roku je také tradičně spojená cena, která je vlastně každý ročník originální.
1: Každý ročník je originální, letos poprvé je z porcelánu. Vyrobila ji nejstarší a největší česká porcelánka Thun a navrhl ji designer Antonín Tomášek a je to vlastně domácí mazlíček. Podle autora, podle designéra je to němý pozorovatel interiéru, který tedy sleduje ty úspěchy, případně neúspěchy v interiérech a byl bezejmenný. Pochopitelně v momentě, kdy Antonín Tomášek přišel s tím, že cenou 11. ročníku Interiéru roku bude domácí mazlíček, všechny napadlo, že každý domácí mazlíček musí mít jméno a proto jsme vyhlásili anketu na sociálních sítích a na stránkách našich mediálních partnerů a ozvalo se přibližně 1000 fanoušků ocenění Interiér roku. No a nakonec jsme jméno vybrali, respektive vybrali ho ti fanoušci a největší počet a největší zájem získalo jméno Stella.
0: My jsme se tady už před rozhovorem řekli tak trošku v žertu, že Stella hledá nového majitele.
1: Ano, Stella v úterý 19.5. v DOXu několik stel. Jsou to ty stely, které získají vítězové kategorii a i ta hlavní stela. Oni totiž ti vítězové kategorii mají takovou stříbrnou nožičku a ta hlavní má zlatou, jako podle autora šlápla do nějaké zlaté loužičky a tam ty do té stříbrné. Tak těchto 11 stel najde své majitele.
0: Vlastně to autorské dílo, předávané ocenění, předpokládám, bude také vlastně vidět i na katalogu, který vychází vždycky u příležitosti.
1: Vychází v ten den.
0: Ano,
1: ten den po vyhlášení, pochopitelně, protože tam to je to překvapení, takže po vyhlášení toho absolutního vítěze všichni přítomní a i celá řada dalších pochopitelně obdrží katalog, kde bude ten vítěz, kde bude i rozhovor s autorem té stely. No a hlavně si odnesou tu cenu. Ještě já musím upozornit, samozřejmě bych chtěla, aby odešla s nimi jako způsobně vychovaný domácí mazlíček, ale u porcelánového zvířátka to asi takhle nepůjde. Proto jsme požádali fenomenálního designéra na obaly z papíru nebo vůbec na práce z papíru Jana Činčeru, aby vyrobil pouze pro stelu speciální obleček, speciální krabici designovou, ve které si všichni ti vítězové svého nového domácího mazlíčka odnesou.
0: Pojďme si ještě představit trošku blíže ten program Living Fora, který je příští týden, který vyvrcholí vlastně tím předáváním a vyhlášením vítěze, to bude asi úplně na závěr. Jak to tedy vypadá ten program? Zmiňovali jsme tedy účast některých mezinárodních zástupců.
1: Ten program má každý rok takový nějaký leitmotiv. Tentokrát je to interiérová steeplechase, tedy překonávání překážek v rámci vzniku interiéru. Jak se ukázalo, všichni ty mluvčí chápou překážky jako výzvu a mají je rádi a vědí, že je to běžný naprosto organický proces vzniku interiéru a jsou přece odborníci, takže ty překážky umí překonat a právě s tím, jak je překonali na svých výjimečných, velice často jsou to výjimečná díla, o to se přijedou z různých zemí podělit s těmi ostatními právě do DOXu.
0: Tak můžeme možná zmínit.
1: Já se například těším úplně na první přednášku, což bude Teresa Sapej. To je dáma, která kouzlí s barvami a dokáže barvami ovlivnit nejenom vnímání prostoru, ale také celkové vnímání nálady, naladění člověka. A jedna z jejich posledních prací je například barevné provedení jistých, ono to zní banálně, ale není to banální, garáží v Barceloně a to zaujalo a vůbec ve veřejném prostoru takových prací dělá celou řadu, to zaujalo tak moc, že Jean Nouvel, pardon, od té doby říká Miss Parking.
0: No, tedy vlastně ten program zahájí tedy už někdy v 10, 11?
1: 10.30, tady zahájí v 10.30, ale jenom mohu-li jmenovat ještě další jména, tak mě například zajímá Portugalec, který se jmenuje Luís Rebelo de Andrade.
0: Ano.
1: A ten udělal takové zajímavé objekty na vinicích v portugalském Setúbalu. Jsou to takové obytné sochařské objekty. On začínal kdysi jako sochař a takové odvážné věci dělá celý svůj život. Já teda jeho tvorbu sleduju nesmírně rád. A tohle to jsou jedny z nejnovějších a myslím si, že těším se na to, až nám řekne, jak postupoval, až nám to všechno prostě řekne osobně. A takových přednášejících tam bude, myslím, jestli se nepletu, asi 12 z různých zemí, z Holandska, z Itálie, z Portugalska, ze Slovenska. Paní profesorka Kotradiová připravuje novou knihu, to je členka poroty. A ta zkoumá, do jaké míry interiér odráží vlastně naší duši, naše já, do jaké míry interiér o nás vypovídá, jestli my, když vstoupíme do něčího interiéru, jsme schopni v něm číst vlastně, aniž by promluvil. Ona tvrdí, že ano, píše o tom knihu a vlastně informace z této knihy nebo své dosavadní nějaké závěry, o ty se tam taky ona podělí.
0: Tak rozhodně zajímavé téma i pro, řekněme, lajka v každém případě. Jak jsme zmiňovali, ten celkový program vlastně vyvrcholí tím vyhlášením, to proběhne v 18 hodin.
1: Ano, přesně.
0: A zaregistroval jsem na webových stránkách interiéru roku, tedy že jej zahájí nějaká speciální módní přehlídka letos.
1: Ano, to je módní přehlídka studentů katedry designu a katedry návrhářství textilní fakulty Liberecké univerzity, což je v poslední době velice chválená a protože výjimečná katedra, která má skvělé výsledky, pravidelně vystupují i na mnoha fashion weekích. Ti mladí lidé jsou opravdu velmi talentovaní a já se na tu přehlídku teda taky hrozně těším.
0: A celý program vlastně pak ještě zakončí.
1: No pochopitelně afterparty, to by jinak nešlo. Takže afterparty, zatímco ten hlavní program je ve velkém divadelním sále, tak ta afterparty, na tu se všichni přesuneme pod vzducholoď Gullivera, to je na nádvoří DOXu, kde je to večer, když se to nasvítí a povede se počasí. Já doufám, že ano, tak je to vždycky jako moc hezké.
0: Ještě
1: a bude co slavit, takže.
0: Určitě. Ještě možná praktickou informaci pro posluchače a zájemce, kteří by si chtěli tedy celého toho programu zúčastnit.
1: Mohou se podívat na stránky, kde se dají koupit vstupenky. Já teď nevím, jak to se vstupenkami vypadá, tak to nedokážu od boku říct, ale dá se to takto zjistit.
0: A ještě ten katalog vlastně bude k dispozici i pouze tedy na místě, anebo je možná...
1: Ne, ten je distribuován ještě v mnohem větším rozsahu a nákladu. Na místě ho dostanou po vyhlášení pouze ti, kteří tam budou tedy přítomní.
0: Jasně.
1: A pochopitelně do té doby je uschován a tajen.
0: Dobrá, tak tolik asi, co se týká informací a pozvánky na vyvrcholení tedy interiéru roku v rámci Living Fora.
1: Svátek designu a architektury v úterý 19.5.2026 v pražském DOXu a nakonec předání stely svým novým majitelům.
0: Tak tolik Petr Čakert, ředitel soutěže interiéru roku. Děkuji moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: A mějte se krásně.
1: Taky, naschledanou.

Kdybych měl vyzvihnout jednou z desek minulého týdne, tak na předních pozicích určitě bude nové album americké kytarovky z Washingtonu Gun Outfit, která už se na scéně pohybuje dvě dekády. Poslední album má název Process and Reality a tohle byla ukázka Southward Equinox. No a následovat bude newyorská formace You Bet, tak to je čerstvé album z počátku května. Eponymní deska a ukázka Embryonic.

0: hodin 22 minut, posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Raúl Polori, tohle to je dvojice Pearl and the Oysters s novým singlem Doom Mood. Trošku ironicky pojmenovaným.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
3: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na veletrh Svět knihy Praha.
2: Ano, přivážíme letos do Česka dvě výrazné osobnosti současné tajvanské literární scény. Pana spisovatele Wu Minyi a pana Liao Hunqi. Rád bych posluchače pozval na festival Svět knihy, kde oba autoři vystoupí ve čtvrtek 14. května v 16 hodin v debatě s českou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Tuto diskuzi bude moderovat pan Radim Kopáč a společně otevřou téma paměti, identity a toho, jak osobní příběhy utváří naše dějiny. S našimi autory z Tajvanu se budete také moci setkat v sobotu 16. května během dne na jejich akcích na výstavišti a nebo na našem stánku KB405. Více informací najdete na našem webu. Těšíme se na vaši návštěvu.

4 minuty po půl třetí na Rádiu 1 doznívá Sega Bodega, jeho single z konce loňského roku SLX. A teď ukázka z chystané kompilace, která bude představovat hudebnímu světu aktuální současnou elektronickou scénu v Dublinu. Řeč je o kompilaci od vydavatelství Woozy Records. Kompilace má název Woozy 5.5 Willow Pitch. Venku už jsou dvě ukázky. Celé to vyjde vlastně už příští pátek, pokud se nepletu. Tohle to je projekt Ego a skladba Closer.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

vokály Amy Anderson z legendární kapely Lush jsou tak trošku skryté, ale občas vyplujou na povrch ve skladbě projektu Masal Pause, Pause the Rain. Masal je spolupráce londýnské producentky Alstar Johnson a tureckého producenta Özlema Simseka. Všem tahleta skladba, kterou jste teď vyslechli, je v remixu od producentky Zillitol, tedy Catherine Backhouse. Co by B-strana tohohle singlu, který vyšel před pár dny. No a jelikož už máme 3:45, nezbývá mi, než se s vámi rozloučit a poděkovat za poslech. Seznam odehraných skladeb a i těch, které ještě do 15. hodiny stihnu pustit, najdete na webu Rádia 1 pod mým jménem, tedy Rau Palury. Na úplný závěr Tara Clerking Trio, druhý single Silently z alba, které vyjde na začátku června, na které se hodně těším, Somewhere Good. A pak jedna starší elektro záležitost detroitského ražení, Umveld, Secret of a Black World Part 1. Ještě jednou díky moc za poslech a budu se těšit zase za týden, úterý po 12. hodině. Naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
1: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Come on, baby, light my fire.
10: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Radio 1?
9: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
10: Tak to je jiná.

0: Nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Hodinky měly prasklé sklíčko a zastavily se na 1:09. Ty hodinky pak Adin otec dostal spolu s ostatní pozůstalostí. Nosil je na levé ruce a nikdy je nedal opravit.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

krásné odpoledne z frekvence Rádia 1 vám přeje ze Sedloně. Po Rájovi dozněl nám Houlou a tohle ta krásná titulní věcička z EPčka Astro, který vydali minulý měsíc. Každopádně předtím také Hannah Cohen, moc zajímavý, sympatický talent, nově upsaný na značce Bella Union, také Václav Havelka z Velké sedmi a jeho parádní věc Sky Feathers, chystané jeho solové desky, tohle frontmana Please the Trees, no a také jste slyšeli třeba Kellelu, Channel Beats, Derry Bass, Hit Parade, Rádio 1 novinku, či také zcela nový Lamb Chop a také Ghostly Kisses třeba. Více už v playlistu, teď už míříme za tuhletou americkou hudebnicí, producentkou, která už má svůj zářez albový také na značce Anjuna Deep. Říká si Olen a z jeho nového EP Density už z té čtyřkabové kolekce se singlovkám jako Wonder či Density ukázka Method. 15 hodin 51 minut a posloucháte

Francouzské duo Andreas Schütz a Dejan Dejadou alias Ilo a jejich novinka Iraya na značce Network teďka z konce ještě dubna. No a tohle je zcela nový single, který dal ven Vegin, který ho znáte také z projektu Headache. Na své značce Please Make It Ruins jeho nový track There's Something Here For Us Both.

0: 21.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovi a Yorkovi formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
6: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
5: Těšíme se na vás.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Reklama na Radio 1.

to je po projektu Arms and Sleepers, původně takový post-rock elektronický počin, teď už je víceméně jednočlenný podčin Mirzy Ramiče a jeho novinka Monmar na značce Future Archive, kterou oživili už loni po té delší covidové pauze. Každopádně 29. září uvidíte Arms and Sleepers opět naživo v Praze. Teď už je Nimino, tenhle ten hudebník, talent mladík ze značky Country Records, novém singlu Take My Space.

Kerala Dust a parádní už druhý single po White Noise z klaba Fever, nazvat se Played Against, jsem vyšlo teďka také před týdnem. No a tohle už je také skvělá deska, kterou dali dohromady Nine Inch Nails společně s Boys Noise, který doprovázal ostatně ten německý talent na jejich turné loni už. Nine Inch Nails je název této jejich společné takové remixová desky možná, kde vidíte staré pecky, a tohle je jedna z nich, Heresy, která je více než 3 dekády stará. Dostala tenhle nový kabátek. Nine Inch Nails a Boys Noise. 16 hodin 17 minut, za chvíličku také kulturní servis. Jinak kompletní playlist také na stránce Rádia 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak a máme tady 16 hodin 20 minut, nejvyšší čas také pro pravidelný kulturní servis na Rádiu 1, který vám nabídne koncerty, tančiny, filmy, divadla i ostatní zajímavosti, no a samozřejmě i program stanice Rádiu 1. Dnes máme 12. května roku 2026, úterý a svátek mají Pankrácové. Takže všechno jdeme na koncerty a tančiny. Pro kafe dneska od 20 hodin hrají Roots DC a Arrogant Twins. V Cargo Galerii rovněž od 20 hodin vystoupí Mario Bihari a jako podsta Zuzce Navarové. Klubovna Povaleč v 19.30 vás zve na koncerty Pedro Castillo a Agnes Verano a také Sticha. Meat Factory, tam vystoupí Acid Mud Temple a od 20 hodin společně s Olaf Olafsson and the Big Bad Trip. Palác Akropolis pak 19.30 můžete přijít na Tros Ketos. V Kaštenu na scéně Unijazzu vystoupí Jan Burian od 20 hodin. No a Bike Jesus dnes se probíhá benefice pro Exmis Bananix a to vystoupí zde Lumen, Faust a Vole a také Lahár. Tolik koncerty s filmům už Edison Film Hub. Vás je v 19 hodin na film Věříme vám. V 21.30 Stvoření pro lásku, tuhle legendární také legendární snímek. Kino Pilotů od 20 hodin pak už má na programu Uspanej systém a ve 20.40 Sirat. Kino Dlabačov 18 hodin, tam můžete zajít na Elon a Pokusní králíci a od 20 hodin se zde promítá Mimo zákon. No a poslední nabídka do Městské knihovny v Praze. V 19 hodin se zde promítá film Tajný agent. Z divadelní představení nabídnu divadlo v Celetné v 19.30 dnes představení Šťastný vyvolený. Klubovna Kašpar naproti tomu přichystala od půl osmé krásku z Linein. Kino 35 dnes v 19 hodin na programu Večer Tříška, Tří králový a neb cokoliv chcete. Ve studiu Hodinu dnes v 18 hodin se už hraje Trapéza. Švandovo divadlo nabízí o 19 hodin hru Dívenka na trampolíně. Do divadla D21 můžete zajít od půl osmé na hru Emil Chili Oháchovi. No a divadlo Minor přijistalo už 16.30 za chviličku také pro děti představení Dlouhý, široký a bystrozraký. Divadlo Bravo, tam je na programu 19 hodin Losers Cirque Company a jejich kmeny. No a Jatka 78 19.30 vás zvou na hru Hey Earth. Do divadla Pod palmovkou se můžete vydat rovněž od půl osmé, tentokrát na hru Jak zbalit ženu 2.0. No a poslední nabídka do divadla X10, 19.30, se zde promítá Bytost. Ale ještě vlastně tady mám dvě nabídky, divadlo Březnické v 19.30, tam je dnes na programu hra Vraťte nám Sophie Lorenovou. No a v Alfredu ve dvoře se dnes hraje Předkřeč šelmy, začátek ve 20.00. Tak, tolik divadla s ostatních zajímavostí, třeba čítárna Unijazzu nabízí už 19 hodin Kovbojové na moři, což je křest knihy Mořskou vodou vyprávění. Nejen o lodi, která se hál nedala s ledem. Tak, na lodi tajemství pak už v 16 hodin začaly Plešovní road talk show a v kampusu Hybernská v 17.30 za hodinku začíná čítárna představení edice Transnacionální dějiny. Tolik kulturní servis, který je tady na stránkách Rádia 1. Samozřejmě příjemný poslech vám přeju až do 18. hodiny. Mé jméno je Josef Sedloň. V 18 hodin pak už je tady pravidelný vinilový speciál Estereo. V 19 hodin pak také CD Nonstop, kde vám dnes nabídnu tu polsko-českou hudebnici Beatu Bocek a její desku O tobě. Ve 20 hodin pak už to bude premiéra Československé hitparády alias Velké sedmi. No a o 20 hodin je tady pořad On Stage nebo Radio On Stage, tak záznam koncertu dnes americké newyorské dívčí trojice Au Revoir Simone z roku 2013 Meat Factory. Tolik dnešní kulturní servis, teď už zpět za muzikou.

to byly Kiss Facility a ukázka právě z jejich výborné desky tohohle projektu, ve kterém má prostě Sega Bodega, Skaba Cheap Poetry. No a my se podíváme teďka také na novinku, která vyšla na značce Domino jako bonus Tremor desky Daniela Averyho. Tohle je už jeho exkluzivní track Lazy Dreams, který se zde objevil na tom bonusovém takovém EP s Unipinku skladba.

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Mezi ploty.

0: Fantastická vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Reklama na Rádio 1.

Flick Braxton a jeho vydařená věcička tentokrát, která se objevila na značce Anjuna Deep jako bestrana Green to Gold. No a když už jsme na tom myslím, že velmi úspěšném klubovém londýnském vydavatelství, tak si dáme tuhletu novinku, která vyšla teďka také před pár dníma. Marsh alias Tom Marshall, tady ten původem Brit, žijící už ve Spojených státech delší dobu, na jeho další pecce, kterou opět vycilizoval. Kousek Beside. 16:38, jinak já vás můžu také pozvat už na tenhle pátek, kde si budeme hrát příjemné deepové organic house věci v Akropoli po koncertě Puma Blue po 22. hodině na večírku Space Tech, kde se mnou vystoupí také M. Spiller, nebo Milan Spiller a také Chuck Tetina. Každopádně teď už Marsh Beside. 16:38.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Americký producent Blaudis a jeho nový single Compass Rose, teďka z konce dubna parádní. Producent, moc mě baví ty jeho věci, které mají hodně nějaký cinematický podtext, takový goticko-elektronický vlivy. Každopádně, já vás chci pozvat už tenhle pátek na druhé Music Infinity v tomhle letošním roce 2026. Kde tentokrát vystoupí, já jsem na to moc hrdý, skvělý talent z Londýna, který už jsem se pokoušel dlouhá léta, konečně to klaplo. Puma Blue, poprvé v Praze na Music Infinity, představí své nové album Croak Dreams, už jeho čtvrtou desku, a jako saporce objeví také jeho spolupracovníka, kámoš z Londýna, mladíček Tony Nyoku. Začínáme v 7:30 tento pátek 15. května v Akropoli a po skončení koncertu vás zvu také, jak už jsem řekl, na party Space Tech do Acropolis Underground. Tohle už je Puma Blue, jeho poslední single Fool, který dal název i celému EP.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Tak to byla už novinka z nové desky také producenta z Británie 1-800-GIRLS. Jeho album Love nabízí zajímavé spolupráce. Ostatně jste slyšeli single Eye Contact s Council třeba. Tohle byla už konkrétně Art School Girlfriend v ukázce Sometimes. No a kdo vydal nové album je také Max Cooper, který po necelém roce, musím říct, celá aktivní, je tady s novým albumem Feeling is Structure, které dalo také už sympatický, příjemný track App and Flow. Každopádně tohle je už ukázka Bass Mosaic.

16 hodin 54 minuty, vy posloucháte Rád jedna, já také mám pro vás info, že tady budu mít rozhovor, také s Létos Monikou, takže se těšte po 17. hodině.

0: Tak to byly Catching Flies a novinka, remixová práce od Dusky, tohle londýnského dua, který rádi zlomí beaty a dělají house pro tohle talenta George King aka Catching Flies. When It's Late, novinka, která vyšla teďka na značce Indigo Blue. Máme 17 hodin, nejvyšší čas také za chviličku pro rozhovor s léto s Monikou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
3: Dva herci a 14 lidských osudů v jedné hospodě. Zvu vás na britskou tragikomedii Dvojka, kterou hrajeme my, Bára Hrzánová a Jaromír Dulava, na letní scéně divadla Ungelt. Více na divadloungelt.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Love in my
6: car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

0: Máme po 17. hodině, jak jsem avizoval, je tady také rozhovor plánovaný s Monikou, dříve Midriakovou a teď už také o Merzu, takže ahoj. To je Monika alias její projekt Léto s Monikou, který si určitě pamatujete z minulé dekády, také z vysílání Rádia 1. Monika je už dlouho ta také obyvatelka Prahy, je to tak?
1: Ano, ano, už jsem tu dlouho, už jsem tu nějak od 18, takže už to nějaký čas je.
0: Tak ty jsi úplně zabydlená tady.
1: Ano, já už jsem taky Čechoslovák.
0: Ostatně jako hodně našich kamarádů ze Slovenska ano. Tady. Každopádně to byla úvodní skladba Města na mape z tvé teďka zcela nové a po dlouhé době vydané nové druhé desky pod projektem Léto s Monikou. Cítit to všetko naraz. Ty budeš křtít vlastně i tohleto album teďka už tenhle týden, je to tak? Farše?
1: Ano, ano, ano.
0: O tom si ještě popovídáme, každopádně by mě zajímalo vůbec ten název vlastně, to mě docela zaujalo, cítit to všetko naraz, jak si k tomu došla.
1: Vlastně má to několik vrstev, na jedné straně ty pesničky mi přijde, že spája to, že jsou v nich vlastně opačné alebo paradoxné emocie naraz, vlastně, že člověk to může cítit prostě ty věci naraz a že je to v pohodě, že keď, nevím, se cítíme zamilovaný, tak zároveň můžeme mít pochybnosti a tak. A na druhé straně tak nějak společensky alebo to, co všetci žijeme vlastně, jak je ta doba strašně rychlá a jak vlastně často trávíme čas prostě na mobiloch a scrollujeme a vlastně vidíme něco extrémně emocionálne a vlastně potom scrollujeme ďalej a vlastně príde něco další emocionálne a vlastně to nestihneme si spracovat. Tak jako spracovať a nesieme si to v sebe a to mi přišlo, že je nějaká atmosféra, na které pozadí to celé vznikalo.
0: Mm-hmm. To album je takový velmi takový intimní a opět takový a jemné, což mě se moc líbí a vlastně ty si dělala i projekt Monokino, je to tak?
1: Monokino, ano.
0: To bylo ještě před tím projektem Letos Monokino?
1: Jo, určitě, jo. To už je dávno.
0: A to už je uzavřená záležitost?
1: Jo, to už je dávno.
0: To už nebude se dít. No a vlastně jak cítíš sama ten posun oproti té první desce, kterou si vydala, no už je to taky vlastně skoro dekáda, že?
1: Nějakých 7-8 rokov. Je to, myslím, že medzi tým prostě som sa tak nejak snažila zdokonalovať v tých veciach vlastne, ktoré som cítila, že sú nejaké moje slabšie miesta, alebo keď to tak poviem, tak vlastne čeliť ako keby nejak tomu strachu. A myslím si, že to je aj jedna z tých tém vlastne toho albumu, že ako keby pomenovať si tie veci a nejakým čeliť. A tak som vlastne sa snažila zdokonalovať sa aj vlastne v tom producentstve, aj vlastne vo veciach, ktoré, ja neviem, tak nejak konkrétne trebárs, prostě, že jsem věděla, že na tom minulém albume mám strašně málo basov, tak prostě jsem si podala, tak já se těch basov trošku bojím, tak to na nich musím teraz postavit.
0: Každopádně zní to ne moc elektronicky, že je to takový spíš propojení, možná užíváš trošičku elektroniku, ne? Taky už současně.
1: Já to všechno skládám na počítači, jakože už vlastně moc nevidím ten rozdíl mezi elektronikou a akustikou, vlastně to tak nějak prepájam a často používám třeba sample nějakých akustických věcí, které prostě mírně modifikujem, a aby se mně páčili, aby vlastně ten zvuk zněl trošičku jinak, než je ten původný nástroj, který poznáme.
0: No a když se vlastně ohlídnu, tak vlastně ty se dělá hudbu i pro film?
1: Teraz například můžete vidět vlastně v kinách, alebo už asi pomaličky končí film Nevděčné bytosti, který vlastně vstupoval do kin začátkem dubna. To jsme vlastně robili s mojím mužem Olmom Omerzu a to byla taky hrozně hezká spolupráce.
0: A předtím si mám pocit, tak ještě dělá něco malinký, že?
1: Jo. My jsme spolu robili už několik jakoby celovečerných filmů a robila jsem na dalších dokumentech a tak.
0: A nakonec to je svatba.
1: Jo, a to už je dávno, to už máme 7 rokov do zadu svatbu.
0: Letí ten čas, ten covid, to všechno tak jako zpomalil, pokud se nakopil.
1: Jo, no, to je pravda.
0: Každopádně povídám si ale s Monikou Mudriakovou, ale s Léto s Monikou. A my si budeme povídat o jejím křestu už v příštím stopu, teď už ale ukázka z její nové desky Cítit to všetko naraz, ukázka asi Mamáš.

0: Povídám si s Monikou Midriakovou, aka Léto s Monikou. Album vyšlo teďka koncem dubna na značce Sunko Records, opět vlastně vydavatelství Šiny i Dana. Každopádně ty máš rád asi, každopádně spíš nemáš žádný ambice být u velkého labelu, asi ne? Nebo jak to funguje vůbec?
1: Musím povedať, že vlastne tá spolupráca je strašne príjemná, vlastne Alex Čerevka proste je strašne, mám pocit, že to proste robia srdcom, že vlastne, že je to strašne fajn, tá naša spolupráca, takže som za ňu hrozne rada a baví ma byť súčasťou toho kolektívu, ktorý je tak ako doširoka vlastne, že sa tam všetci rôzni stretávame.
0: No, já myslím, že Sunko Records rozhodně asi nejlepší slovenský label vlastně pro mě, pak určitě Gergas bych zmínil a pár jich tam ještě máte. Každopádně, ty už jsi tak tady u nás, takže to už je jako asi...
1: Ale je to pro mě důležité i jako to spojení, víš, so Slovenskom, že vlastně, že jak jsem v tom českom priestore, tak vlastně fakt presne už som tak 50 na 50, ale vlastne cez ten jazyk a cez to vydavateľstvo mám tú spojku vlastne k tomu domovu, pretože možno, že by som už potom vôbec nemala tie korene prepojené.
0: No a tohleto album predstavíš naživo. Mám pocit, že o den dřív v pátek už v brněnském kabinetu Mus.
1: Nie. Je to tak, že zajtra v kabinete v Brně.
0: Zajtra, 13. už koukám, áno,
1: 13. Vo štvrtok v Bratislave v klube Za zrkadlom a potom v sobotu v Arche. Presne tak, v Arche v Praze.
0: Tak takhle to je, takhle. Takže,
1: středa
0: Brno.
1: Presne tak.
0: Čtvrtek klub Bratislava. Ano, Bratislava a to bude společně s Duklou?
1: Presne tak, to bude s Duklou. A v Prahe a v Brně zahráme z Čáry života a z Tadeusz Racety.
0: No a jak to bude vypadat na pódiu? Budeš sama, nebo asi budeš mít nějaký spolupráci?
1: Budeme hrať vlastně vo dvojici s Lukášom Klaverzom z Good Times Only. Takže vlastně my už spolu dlhšie hráváme.
0: Takže Jakub tam nebude na bicí?
1: Nebude. Jakub je strašně busy, ale vlastně Jakub Schindler, o kterém hovoríme, bubeník z kapely Bert & Friends, vlastně hrál na albume na bicie a strašně tomu pomohol, dodal tomu ještě další vrstvy. Jsem za to hrozně rada, ale právě tak to hráme vo dvojici a právě s tými predkapelami alebo tými prostě našimi spriazněnými kapelami, myslím, že to bude hrozně hezké, že to vytvorí taky nějaký jeden priestor.
0: No a tak, jak jsme řekli, v sobotu v divadle Archa koncert Léto s Monikou, Čáry života a tady s Racety a zeptám se tě, Moniko, ještě co chystáš živýho, budeš nějaký festival, už máš něco, kde ti můžou třeba lidi vidět, že nebudou moc v sobotu?
1: Potom hráme Trebárs na Folkovej Lipnici a pak v létě jsou tam nějaké festivaly, ale přiznám se, že teraz si mě trošku překvapilo, že si to úplně
0: najdu si to třeba na stránce nějaký.
1: Přesně tak, u mě na stránce to budeme určitě aktualizovat, ale jako je to také v procese presne, jak vlastne je koniec tej sezóny.
0: No a pak mě ešte zajímá, co chystáš, jako jestli něco dalšího už máš plánu?
1: Sa hrozne teším akoby naspäť do štúdia a teraz najbližšie ma čaká jedna session, na ktorú sa hrozne teším, ale ešte nemôžem povedať s kým, tak nechcem to zahriaknúť, ale každopádne už sa teším práve na nové veci. Niečo som si práve už nechala ako keby rozpracované ďalšieho, takže sa teším do štúdia.
0: No tak to sa budeme tešiť na nejaký nový zase materiál, každopádne deska, ktorá teďka vyšla koncem dubna po názem Cítit to všetko naraz na značce Sunko Records, moc povedla a držím palce, ať to klapne v sobotu, když mi vyjde čas, tak samozřejmě se rád zastavím. Teď už si dáme tuto hitovku, jak je z Velký sedmi, poslední Tiger.
1: Ďakujem pekne.
0: No a já ti děkuji za návštěvu, to byla Monika Omerzu Midriaková a Léto s Monikou a bez je zase na vy.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Je hlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Tolik Synchro a Tom Jarmy, jejich už další druhý single, který objevil na značce Of Paradise teďka v pátek pod názvem Midnight. No a máme za chviličku už 17:30, teď už pro vás mám tady tuhleto další novinku, kterou jsme si nabídli už i v neděli, tentokrát od producenta O'Flynn. Ben Norris je zpět, tentokrát se rapperem Swordman Kitala, tohle single Sekete.
1: A Gambia, tě? Tě? Tě? A Gambia, tě? Anetukin, se seketa seketin, se seketa seketin, se seketa seketin, se seketa seket, meketa meketa gamba, se seketa seketa gamba, me meketa meketa gamba, se seketa seketa gamba, tia. Yeah.

Seamless, eh? We go.

0: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 12. května uslyšíte záznam vystoupení skupiny Au Revoir Simone, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory. Rádio 1 on stage s Au Revoir Simone v úterý 12. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Bylo to holandské duo Pollination, který tvoří mimo jiné Hasse Stutt a také Stijn Hosman, se navrátili touto parádní věcí s názvem Flora. A doufám, že se konečně vrátí taky album, které vyšlo už před 7 lety. To první jejich. Tohle je ale Sweats & Klang, který už ohlásil své nové album na značce Friends of Friends pod názvem Superstar. Je už třetí single Page Not Found. Ashley Tomasaka, Sweats & Klang, legenda na Polydown Tempo ze Spojených států, která jste ostatně také slyšeli už minulé dekádě, kde mě také profilový pořad intro. Máme 17 hodin 38 minut a playlist na stránkách Rádia 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Sladce jí rozechvěl žaludek, postupoval hrudí, kde potkal polekané srdce, kde si u krku se spojil s přítoky spaží a jako jediný mohutný příliv jí vrhl do hlavy a rozvibroval lebku. Ten zvuk byl v ní a byl kolem ní. Ona sama byla tím zvukem.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

byla krásná věc od The Screamshire, Awake, A Dream, featuring Fire Houston, novinka z značky Albert's Favorite od celého britského hudebníka Adam Screamshire. No a tohle už je ukázka novinky albové od Submotion Orchestra, který se ozvali teďka s touhletou novou deskou Past Me By. Tohle už ukázka Unravailing, titulní věc jsme si hráli už neděli v novinkách. A pouze tři věci naspívala na téhle desce Ruby Wood, byla jedna z nich Unravailing.

Tak to byl už Zen Baboon, hlavní hvězda velmi příjemného rodinného festivalu Art Torzo, který proběhne opět na Krakovci, tomhletom krásném zboření.

Hradu, kde se točili také Ají Duchové. Nádherná krajina, skvělá muzika, báječní lidé. Jeden z mých velmi oblíbených festivalů proběhne 13. a už 12. a 13. tak června opět na Krakovci a Zenba Moon hlavní hvězdou tohohle festivalu, kde se také na vás budu těšit mimo jiné, ale jich tam spoustu dalších. Čekněte program na artorzo.cz. Teď už ale mám tady nachystaný Boards of Canada. Ty v Praze ještě bohužel a vůbec v Čechách nikdy nehráli. Třeba se to změní s jejich na novou deskou, kterou chystají pod názvem Inferno na značce Warp Records. Tohle už je ukázka Prophecy at 1420 MHz. Jejich pilotní single, který vydal, je teďka na značce Warp v pátek. Boards of Canada.

Tak a tolik další vydařený singlík od dvojice Toma a James Waterman. Projekt Toma znáte ze značky třeba z amerického labelu Lokai, Emancipator. Ale jejich společný album má vyjít na značce Stereo Fox pod názvem Living Cycles. Už teď se těším, to byla ukázka Tidings. No já se s váma od mikrofonu loučím, je tady už také Martin Mikuláš a pravidelné Stereo. Za hodinku se vás převezmu při pořadu CD Non-Stop dneska z toho česko-polskou hudebnicí Beata Bocek a budeme si rádi album O tobě. Na závěr ten se podíváme teďka do Malajzie. Za tím letím producentem, klavíristou, skladatelem Flika, vlastním jménem Euseng Seto, tenhle ten hudební z Kuala Lumpur na novince Gaze One. Kompletní playlist už také vysí na stránce Rádia 1. Za chvíli už Stereo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu. To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

Pěkný dobrý večer, posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Estéreo. Jako každé úterý po 18. hodině hrajeme striktně z vinylových desek a dnes je tady s vámi Martin Mikuláš a moje hromada desek, co se mi válela na gramcích, před gramcema, pod gramcema a všude kolem gramců za poslední týden. Tohle byly Mandré, Enjoy the Ride, rok 78 a teď jsou na řadě BT Express, známá to brooklynská parta funk, soul, disco, music a jejich album Energy to Burn z roku 76 obsahuje překvapivě i jednu lehce jazzovo-reggae hozenou skladbu a ta se jmenuje jak jinak než Herbs. Tak, byliny na začátek.

Posloucháte je Stereo na Rádiu 1. Tohle je Gregory Porter samozřejmě a remix od Gutse. A my si tady z těch desek hrajeme převážně plus minus soul a příbuzný věci a je jedno, jestli to je rok 2015 anebo rok 75. Teď nás čeká spíš ta starší doba od Timothy McNeelyho. Sagittarius Black.

Yeah, tak jste slyšeli Hildegardu, Knef, jeden z mála případů, kdy mi němčina zní opravdu krásně. A potom jste slyšeli, jak Hildegardu vysamplovali a vymutovali DJ Bass and Freddy, vlastně ta samá skladba, trošku zeditovaná. No a tohle už je Ryan Christian a klasické downtempo, trip hop a 90.

Can You Feel It? Ryan Christian, skladba Soul Magic. Do toho deštivého počasí a teď jedna slunečná bude od Diany Ross a to už z roku 1968. Tato hvězda vydavatelství Motown měla spoustu soulových hitů v této době, spoustu diskotékových hitů v pozdější době a zdá se mi to věř neuvěřitelný, že v tomhle roce, v roce 2026, stále jezdí po světě, zpívá a přijede i do Čech. A to prosím pěkně do Plzně 29. července. Takže jestli chcete vidět Dianu Ross živě, bude to pravděpodobně poslední příležitost 29. července v Plzni. No a tuhle pecku Sunny Boy nahrála v roce 1968.

So in love, so in love. Wisdom, moudrost se jmenuje tahle kapela. Krásný název. A dál ještě na vlně lásky jedna zamilovaná.

All My Life, I Looked For You. Tohle byla havajská zpěvačka Nohelani Cipriano, rok 79 a té lásky a love songů na Rádio 1 není nikdy dost, tak si dáme ještě jeden a to bude o lásce mateřské a následující skladbu Dorothy napsal pro svoji matku Dr. John, známý voodoo psychedelic z New Orleans, nahrál v roce 1981 neobvykle čistě solo pianové album, to se jmenuje Dr. John Plays Mac Rebenak. Na něm jsou opravdu jenom akustické piano kompozice, tu a tam nějaký vokal. A první skladba je právě pro jeho matku Dorothy. To je ještě k tomu dní matek.

Dr. John se nám točí na desce v Rádiu 1. Skladba Doroty, kterou napsal a zahrál pro svou matku. A teď taky něco současného. Mám tady krásný žlutý vinyl, který vyšel v edici jenom 100 kusů. Je to jazz z domácí produkce. Je to Otto Hejnic, bubeník, manažer, skladatel, producent. Otto Hejnic Organism. To je Otto Hejnic na bicí, Ossian Roberts na saxofon a Brian Charrett na hammondky. No a v loni vydali album Collector. My si hrajeme stejnojmennou skladbu Collector. Žlutý vinyl už je téměř vyprodán. Ještě posledních pár kusů koupíte třeba v rekordshopu Fono.cz a nebo od Oty. Otto Hejnic na Rádiu 1.

skladatele, producenta Oto Hejnice, který si svoje desky vydává sám a udělal si tu radost, že si vydal i tohle album Collector na vinilu. Prvních 100 kusů žlutých, průhledných, lehce začouzených. A my si tady z toho kousku právě teď hrajeme. No a když už jsem se takhle ponořil do jazzového, rytmu do jazzového stylu, tak tady je ještě jedna raritka a to je Minoru Muraoka. To je japonská deska ze 70. let. Jedna z těch, za kterou by vám utrhali ruce DJ Shadow a Cut Chemist, kteří už ji samozřejmě ale dávno mají v originále, což je deska v řádech stovek eur, kdybyste ji někde chtěli, ale vyšla znovu na značce Mr. Bongo, takže ji můžete mít i za normální cenu doma. Jmenuje se Bamboo, protože se tam do jazzfunkových rytmů hraje na tradiční japonské nástroje, jako je třeba bambusová flétna. A ta je i v téhle skladbě.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1. Tohle je Minoru Muraoka, skladba Bambú. A on se teď vrhá do asi 3-minutového sola na bicí, které si můžete poslechnout doma, když si tu desku třeba koupíte. Protože já už mám tady pro vás poslední a tu bych ještě rád zahrál. Seznámil jsem se nedávno s českým rock'n'rollovým rockabilly, blues, country zpěvákem a skladatelem, který se jmenuje Johnny Richter. A Johnny mu poslední dvě alba mixoval Bojmír Papalescu, takže to občas zní jako nihilisti, ale je to prostě Johnny Richter, jsou to jeho autorský věci. Johnny Richter pořádá večírek, kde si zahraje se svojí kapelou, zároveň tam pozval z Ameriky hosta, kterým je Strange Magic. Taky tam přijede karlovarská kapela Funky Ants a ještě zahrají Kung Pao Cowboys. Tohle všechno se koná v čítárně Unijazzu 20. května. Takže to je večírek, kde se bude tančit a bude to tam hodně divoký a hodně veselý. Nevím, jestli tam bude i takový ten bake, co se na ně musíte udržet, ale docela by se tam hodil, protože takovouhle energii Johnny Richter šíří jak na svých albech, tak na svých koncertech. No a poslední dvě desky Johnnymu vyšly i na vinilu, proto získává místo i tady v pořadu Estereo na Rádiu 1. Jeho poslední album se jmenuje Disco Billy a vyšlo loni a jeho předchozí album se jmenuje Delta Trash. Vyšlo už předloni, ale vyšlo jenom digitálně a teprve nyní vychází na vinilo. Je to krásný červený vinyl. K mání bude teprve právě tady na tom večírku 20. května v čítárně Unijazzu a já vám teďka z něj dávám na závěr jednu veselou ukázku. Tak tohle je Johnny Richter, album Delta Trash a to už je z dnešního Estera. Vše, loučí se Martin Mikuláš, mějte se fajn.

0: 21.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
10: Reklama na Radio 1.
11: Ah. Stéréo musique.
12: CD non-stop. Je tady úterý večer a je tady také po 19. hodině pravidelné CD non-stop. Dneska, jak je zvykem, také s domácím, jak říkáme, československým albem, ale dnes to bude spíš takové českopolské album hudebnice Beaty Bocek. Deska jejich 5. album už o tobě, které vyšlo, ale už před 10, nebo teď už má více než 10 lety, které si vydala tenkrát sama, ale my si ji připomínáme hlavně tuhletu akordeonistku českopolskou či slezskou právě v souvislosti s její novinkou Bílo, která se objevila teďka na jaře. Každopádně Beata Bocek, jak jsem řekl, se narodila v českém Těšíně a už musím říct, od mládí se věnovala muzice. Nejdříve vlastně objevila maminčinu harmoniku, o rok později také kytaru. No a prošla si už tenkrát různými hudebními uskupeními, ale nakonec se vydala cestou osamělé písničkářky. Debituje v roce 2004 deskou Překážka, který má ještě tenkrát rokovější nádech. Každopádně v roce 2007 se pak objevuje její druhé nejznámější zatím také album v té době Čáry moje, dary tvoje, které jsou tenkrát už plné optimismu a víry, no a na ní se objevoval třeba i na housle David Kulišťák a Tomáš, chci říct, Malina na bubny. Každopádně pak se věnuje také třeba kapele Leže v leže, Ležárně v Leže, tak či také Víc než rok projektu s Alešem Mrnuštíkem a Ivanem či Monikou Hrdinových. No ale důležité je zmínit, že její pak třetí studiové album vychází v roce 2009 pod názvem Zaprašám vás do vašeho Čicha, z vás do vašeho ticha česky, nahrávkou, která je opravdu velmi intimní a na teledesce také trvala spolupráce s Tomášem Háčkem, co by akordeonistou. Pak už také přichází do kapely spoustu dalších spoluhráčů, mimo jiné třeba Filip Kramer na kontrabas či Tereza Čelíková na housle. A právě společně nahrávají pak její úspěšné čtvrté studiové album Jatu Taj Měškam, které bylo nominováno také v kategorii World Music na cenu Anděl 2013 tenkrát. No a vlastně byste, vy dnes uslyšíte její pak tohleto páté album, které nahrála po návratu právě z cest na Novým Zélandu a vyšlo v lednu na konec 2016 oficiálně na značce Indies Records pod názvem O tobě, které také dneska uslyšíte. Krásná deska, která tady, mám pocit, také byla nasazena i v hitparádě Velká sedma tenkrát. Tohleto album O tobě určitě je takovým opět propojím jak folkařiny, tak i world music. Objeví se zde různé etnické nástroje, ostatně uslyšíte, ale zároveň i také překvapující zvuky a různé alternativní formy. My, jak jsem řekl, po 10 letech odmlce se Beata Bocek ozvala teďka zcela novou deskou s názvem Bílo, která vyšla opět na značce Indies. Rozhodně také nemiňte tuhletu parádní její desku, ze které jsme tady nasazovali i single Tamty, která vyšla v únoru. Teď už ale deska O tobě, páté album z roku 2016 od Beaty Bocek. Já vám přeju krásný poslech.
0: CD non-stop.

What is life on to do? It is life on to do.

Týden opět uplynul a je tady další velká sedma na Rádiu 1. Tentokrát po několika týdnech s Tondou Kocápkem. Jako vždycky si pustíme 5 novinek, potom 15 postupujících míst, tak jak je seřadili vaše hlasy, něco málo si k tomu řekneme. Vylosujeme si výherce a půjdeme domů. Tady aspoň já. Předpokládám doma jste, pokud posloucháte právě Velkou sedmu, anebo její sobotní reprízu. Začneme s hudebnicí Sárou Vondráškovou, která se říká Never Soul. Never Soul vydala na sklonku dubna u vydavatelství Stone to Death, což musím říct, že mě docela překvapilo, že zrovna u tohleté dost undergroundové značky. Nové album, pracovala prý na něm několik let s cílem opustit dosavadní způsoby skládání písniček a vdechnout jim poněkud abstraktní podobu. Klíčovým prvkem celého alba prý bylo nalezení opory v konkrétních syntezátorech a modulárních zařízeních, v nich znovu obnovila svůj ideální zvuk pro vyjádření a výsledkem je 7 atmosférických intenzivních a upřímných skladeb. Album napsala během několika uměleckých rezidencí, ať už to byla ta v Grey Nivas v severní části státu New York, v Atriu Žižkově, nebo ve vlastním studiu v Lechterově domě v Praze. Finální podobu alba zachytila charakter samotného Lechterova domu, konkrétně ozvěnu místnosti, která je slyšet po celém albu jako psychogeografická vzpomínka. Album avizoval single Akord, který vyšel na konci února s klipem od Anežky Horové, což je skladba, která už byla další dobu součástí koncertu Never Soul. Ale my si dneska jako první dnešní novinku pustíme píseň Naked Water, kterou právě tedy najdete na tomto albu a která je další záležitostí, která by vám měla přiblížit v tento mrazivý den. První z dnešních novinek Velké sedmi, kterou právě posloucháte, Never Soul a Naked Water.

To byla první z dnešních novinek, skladba Naked Water od Never Soul, její nové album Rest Your Wound on Mine, které, to jsem ještě neřekl, bude pokřtěno 29. května v pražském Meat Factory a následně 30. května v Pardubickém divadle 29. Tolik první novinka, s druhou novinkou půjdeme za kapelou Něco Něco. Ty vydávají své nové album, už čtvrté album, nazvané Majonéza právě dnes, to znamená 12. května. Za sebou už mají alba Začíná z roku 2020, Útržky z roku 2021 a Třetí z roku 2023. Od svého vzniku v roce 2019 oscilují mezi indie rockem, synthpopem, postpunkem. Původně kapelu tvořilo duo Alžběta Tkáč-Trusinová, zpěvačka, a Tomáš Tkáč, kytarista, který postupně na koncerty přibrali bubeníka Vaška Švestku, kteréhož to na svém novém čtvrtém albu učinili plnohodnotným členem kapely. Takže teď už jsou oficiálním triem. Něco Něco na této desce říkají, že chtěli udělat koncentrovanou kytarovou desku a zároveň v textech otevírat i témata, kterým se nikdy nevěnovali, to je sexualitu i vlastní slabosti. 8 intenzivních skladeb sevřených do krátké, rychlé a hlasité desky zachycuje novou energii tria Alžběta Tomáš Vašek. Společně se vydali k přímočařejším textům, tvrdšímu kytarovému zvuku a novým tématům, která se nebojí zpracovat ze špetkou humoru, nadsázky i srvé upřímnosti. Celé to bylo s představou, že se nechtějí u toho brát příliš vážně. Konkrétně Alžběta říká, majonéza je legrační, majonéza zakázaný potěšení, majonézu nelze brát moc vážně. Majonéza je moje nejoblíbenější jídlo. Jsem hodná nebo zlá? Utahu si z ostatních, nebo to myslím vážně? Utahu si ze sebe, co všechno dokážu na střepě roztříštit. Třetí single z desky se jmenuje Mám ráda, který si za chvilinku pustíme. A tuhletu skladbu kapela bere jako nejkoncentrovanější podobu celého alba. Dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě majonáza v 10-litrovém balení, jako se podává v USA, říkají Něco Něco. Text skladby sází vedle sebe těla, touhu, rozmělost, sílu i drzost a podporuje celou tu myšlenku, že nová deska je přímočařejší jak textově, tak i hudebně. Tady je třetí single z alba Majonéza, které dnes právě vychází, který navazuje na loňské single Do tmy a Nemám zájem. A můžete se sami přesvědčit, zdali je pravda to, jak říká Tomáš Tkáč, že s trochou nasázky si bral inspiraci jak od Limp Bizkit, tak od Vepsaný fixy. Ještě docela zajímavé to, že zatímco Tomáš Tkáč, který je jedním z dvorních zvukařů studia Golden Hive, takže se logicky natáčelo převážně tam, se postaral o zvuk, pak mix a mastering kapela svěřila Benu Etherovi, švýcarskému producentovi a inženýrovi žijícímu ve státech, který spolupracoval v minulosti třeba s Deer Hunter, Kaiser Chiefs nebo Soccer Mami. No a abych nezapomněl na to, co jsem zapomněl u Neveso, tak jenom ještě přidám, že tedy křest alba proběhne v Brně v kabinetu MUS 9. června a potom 16. června v Praze Meat Factory. No a potom se vydávají Něco Něco na festivaly, kdy budou hrát na Nefestíku, na Karlovarském filmovém festivalu, ve Vlčkovicích, v Boskovicích, v Besedě u Big Beatu, v Brandýském Mámení a pak samozřejmě i podzimní koncerty klasicky po klubech, kde nevynechají třeba i Ostravský Dok nebo bratislavskou Pink Whale. Tady jsou Něco Něco, druhý single dnešní Velké sedmi, třetí single z alba Majonéza a Mám ráda.

To byla druhá z dnešních novinek, něco, něco a mám ráda z jejich nové desky Majonéza. Třetí novinka bude, jak je naším celkem dobrým zvykem, Slovenska. Pod ní je podepsaný slovenský hudebník v Praze, který si říká Moderní chalan, což je docela vtipné, pokud si pamatujete slavný hit a album Mira Šbirky. No a jeho píseň se jmenuje V dušiach nesmelých. Důležité k tomu říct je to, že za produkcí tahaté skladby stojí Kuba Kajfoš alias Laser King. Nahrával se v Golden Hive spolu s Amákem, ale mixoval to Tomáš Havlen. Takže poměrně excelentní zvuková sestava. No a to, proč se říká Moderní chalan, celkem dobře charakterizuje citace, že jeho nejoblíbenějším členem skupiny The Beatles je Miroš Birka. Moderní chalan je slovenský hudebník, textař působící v Praze, jeho tvorba stojí na jezím písničkářství a introspektivních textech, přes které se snaží pochopit okolní svět. Základním poznávacím znamením by mělo být pro jeho písně heslo Melodie nad vším. Tady je Moderní chalan a V dušiach nesmelých, třetí z dnešních novinek.

V dušách nesmelých a moderních chalan, třetí z dnešních novinek. Tou čtvrtou je zase jméno, o, řekl bych, výrazně známější, a sice bratři Orfové. Bratři Orfové se tak nějak, dá se říct, probudili ze zemního spánku a vyrážejí na turné. A k tomuto vyráží na turné si pořídili nový single a nový klip, který se jmenuje Co nejdál, což je křehká vnitřně napjatá skladba, kterou v klipu doprovází animace Davida Neberta, a zároveň tady je jakýmsi avízem série koncertů, které proběhnou v Olomouci, v Praze, Brně, Opavě a Turnově. Autorem hudby textu je klávesista, hráč na syntezátory Zdeněk Hennig, což je možná docela, může být překvapivý pro znalce bratří Orfů. Tady, že tam není ani gitarista Tomáš Novotný, ani zpěvák Ivan Gajdoš, podepsaný pod touto skladbou. A sám Lukáš Novotný, kytarista, říká, nebyla to naše typická tvůrčí introspekce ve dvou lidech, ale vznikla společným skupinovým procesem, kde si každý postupně našel prostor pro svůj nástroj při společném jamování tak, aby mu tam bylo dobře a zároveň pořád komunikoval a souzněl s ostatními spoluhráči. Od původního nápadu se potom skladba přirozeně rozvinula do tvaru, který je zaznamenaný na nahrávce a hodně se blíží i koncertnímu provedení. Ta série koncertů začíná 27. května v Olomouckém Jazz Tibetu. Pro posluchače Rády 1 asi nejdůležitější, že 28. května následuje pražský Palác Akropolis, potom je 29. května brněnský kabinet Mus, 20. června bratři Orfové zahrají na festivalu Slonovrat v Opavě a 3. října na podzim potom v turnovském klubu Kus v rámci cyklu Básnici ticha. Takže, tady jsou bratři Orfové a Co nejdále jejich nový single a zároveň čtvrtá novinka dnešního kola.

To byly Bratři Orfové a křehká, velice introspektivní píseň Co nejdál, čtvrtá z dnešních novinek. Pátá bude paradoxně krajově s nimi zpřízeněná zpěvačka, písničkářka, která se říká Mulšaj, která je taky ze Slezska a která má venku nový single nazvaný Kocour. Single Kocour o té říká autorka, že vznikla velmi spontánně v den, kdy odešel na druhý břeh kamarád. Možná se může zdát, že je v ní až příliš moc barev. Myslím si ale, že není. Milan miloval malování a barvy a určitě bych tam pár ještě přidal. Až později mi došlo, že to má smysl, moc jsem si přála tu vzpomínku zachovat a nechat dávat světem to, co mi a nám všem po sobě zanechal, věci, které nejdou vidět, malé vzpomínky na dobré okamžiky. Když jsem chvíli tápala, s kým tuhle písni nahrát a napadl mě Martin Kišperský, měla jsem pocit, že je to ono. Velké díky patří i jemu za péči, kterou písničce věnoval. Videoklip jsme vytvořili spolu s Robinem Lipem, který byl také Milanův kamarád, je to naše společná radost. V závěru a v druhých hlasech je slyšet hlas Milanově milované dcery Péti. Takže tady je tedy skladba Kocour od Mulšaj v produkci Martina Kišperského, který tam inhrál kytary, baskytaru, e-bow, klávesy a perkuse a skladbu nabubnoval Pavel Koudelka z Dunaje a violončelo hrál Michal Krutílek a pozón Ondřej Galuška a bicí nahrával Tomáš Vtípil, zatímco zpěv nahrával Michal Černý a celé to mastroval Brněk Šmíd ve studiu v Brně. Tady je Mulšaj a skladba Kocoura.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Při Velké sedmě jste slyšeli pátou a poslední novinku dnešního kola s slovenskou zpěvačkou Moonshy a její nový singl Kocour. Poměrně křehký a lahoučký. Na místě 15. máme skladbu, která už je tady druhým týdnem. Je pod ní podepsaná slovenská zpěvačka Adéla, která se stává stále větším popovou hvězdou nejenom na Slovensku, ale už pomalučku i ve větším měřítku. Připomeňme, že momentálně se nachází na společném turné s Demi Lovato a je tak vidět, že ten krůček do popové světové scény už není tak dlouhý. Po EPčku, které se jmenovalo Do Provokatér, nyní vydala nový single nazvaný KGB a my už se tady dneska třetím týdnem pouštíme ve Velké sedmě dnes na 15. místě.

To byla slovenská zpěvačka hudebnice Adela a její KGB, abych byl tedy přesnější. Na 15. místě. Stejně tak na 14. místě je skladba, která tedy třetím týdnem, brněnské duo Cosmetic Institute, poměrně mladé dvojčlenné seskupení, tvořené Mikulášem Novotným a Davidem Kundrátem, které má venku nové IPčko a na něm je i skladba Konference.

Cosmetic Institute a konference na místě 14. Na tom 13. je Yorba Linda. Ta tady není 2 týdny, ta tady je jenom 1 týden. Je to vlastně projekt Štěpána Klučka. Který takto vlastně odbočil ze své domovské kapely Nexon Lets a v prostředí domácího studia nahrál 7 písní a vy jste tady poprvé minule slyšeli Vůně z grilu Suburbiu a tady je znovu.

V Unigrillu v Suburbiu a Yorba Linda. Další píseň se jmenuje Jsem hroznej a je pod ní podepsaný Dvořák. A to už třetí týden ve Velké sedmě, dnes tedy na 12. příčce.

správně předezla skladba Jsem hroznej a Dvořák. Na místě 11. je autorka, zpěvačka Tereza Richtrová, kterou doprovází přátel z jazzové kapely, která má venku nové album Krajiny místa, které bude pokřtěno ovšem až za měsíc, ale skladba Z hory už je tady dneska 4. týdnem.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Slyšeli jste Terezu Richterovou a skladbu Z hory. My jsme tady dneska už jednu novinku z kola minulého si hráli, to byl projekt Urba Linda a nyní je řadan další z nich. Pod tou je podepsané slovenské duo Homlisto, které tvoří matka a syn Veronika Kicková a Jan Kicko. Ti naposledy před 4 lety vydali album Československá, album, které natočili společně s písničkářem Petrem Linhartem a které následně dostalo cenu Radiohead Awards v kategorii folk za tedy žánrově nejlepší slovenskou disku. No a nyní po 4 letech nahráli další album, které se jmenuje Samoty, vyjde 5. června u vydavatelství Galen, českého vydavatelství, a zachycuje svobodu, tíhu i mezení jednoho způsobu života, jak sami říkají. Tady je Hmlisto dnes tedy na 10. pozici a skladba Tažná kobyla.

Slovenské duo Mlisto, Ťažná kobila a pro dnešek 10. příčka. I na 9. příčce je novinka z kola minulého, ovšem žánrově jsme úplně někde jedné, If I Fall, Kubátko a spolu s ním i hostující Karolína Tremko.

If I Fall, Kubátko, pro dnešek na místě 9. Na tom 8. zabrousíme na Slovensko. Léto s Monikou a Tiger, nebo Tiger, jak chcete, z jejího také nového alba.

letos Monikou a Tiger bude vystřídán skladbou, která je asi momentálně možná největší stálecí současného žebříčku, koukám dobře. Šestý týden už v našem žebříčku, totiž na místě sedmém, tentokrát se trvává, zapomněl jsem a jeho halou.

Zapomněl jsem a halo. Pro dnešek tady už, jak jsem říkal, šestý týden v našem žebříčku a pro dnešek na místě sedmém. Na tom šestém je skupina Treska Jednoskvrna a jejich single Něco mě studí.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Máme za sebou šestou příčku z Tresky jednoskvrné a skladby Něco mě studí. Než si pustíme prvních pět skladeb dnešního žebříčku Velké sedmi, tak tady mám čas pro skladbu, která říkáme Pamětnická, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, kterou se vracíme pouze trochu časově zpět. Tentokrát je do roku 2013, to znamená před 13 lety, vyšlo debutové album písničkářky, která se říká Stinka. A to album se jmenovalo Krva a to album uvedlo píseň, která se příznačně jmenovala Single Zelí. Tady je.

byl rok 2013, Stinka a single Zelí. A my se můžeme vrátit zpátky do našeho žebříčku, protože na páté příčce je skupina Lanugo, která také po další době vydává nové album a na něm je skladba Sklep.

Onogo minulé 9. tentokrát 5. se skladbou Sklep. Už 4. týden v našem žebříčku. Na místě 4. tentokrát je 5. týden v žebříčku se nacházející Prague Union a zase ty lidi.

Kato a Prague Union. Skladba Zase ty lidi pro dnešek na čtvrtém místě. Ještě než si pustíme první tracku, pak mám tu příjemnou povinnost tady vám sdělit jména tří dnešních výherců. Výherci se losují samozřejmě z těch, kteří hlasují do Velké sedmi, a ty, kteří hlasují do Velké sedmi, tak něco pěkného dostanou a tentokrát tím něčím budou vstupenky na multižánrový festival Boskovice, festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích, který se koná v rozmezí od 9. do 12. července. No a v Boskovicích letos to zase vystupí poměrně velká hromada, mimo jiné třeba Omsquare, WWW Neurobeat, Island Mint, Čermák, něco něco, Nauza Orchestra, Jiří Imlouf, Housekeepers, Audio Attaché, Nonsen a mnohé další a další kapely. Omlouvám se těm, na které jsem v tuto chvíli zapomněl. Uzavírat bude Mucha v neděli. No a těmi třemi výherci, kteří dostanou lístky do Boskovic, jsou Jana Šmejkalová, Marie Leichterová a Pavel Bílek. Takže Pavel Bílek, Marie Leichterová a Jana Šmejkalová jsou třemi dnešními výherci Velké sedmi, kteří dostanou lístky na festival do Boskovicích a budou se tak moc tam druhý červencový víkend jet podívat, pokud samozřejmě budou chtít. Vy, kteří jste dnes nic nevyhráli, nemusíte být smutní, protože se bude další týden také losovat výherci, kteří dostanou lístky na festival. Tentokrát to bude pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten proběhne už 30. května v kreativním centru Fabrička. Vystoupí zde například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy. Tolik k výhercům příštím týdnu, nicméně tentokrát jsme si teda vylosovali výherce, kteří, jak už jsem říkal, budou moci zajet, pokud budou chtít do Boskovic, a těmi třemi jsou Jana Šmejkalová, Marie Leichterová a Pavel Bílek. No a my si můžeme teď v tuto chvíli už s lidem pustit dnešní třetí místo, kterým jsou Bloom a skladba nazvaná Movies.

Blum a Movies pro dnešek místo třetí. Na tom druhém jsou pro mě trošku překvapivě vyskočili z minulého 10. střední vlny a skladba nazvaná Poslední dny, než bych jí to tady samozřejmě nepřál. Takže ve čtvrtém týdnu výskok až na druhé místo Střední vlny a Poslední dny.

0: Hitparáda česká je dost pěkná.
1: No, ve zmiňované hitparádě je Velká sedma, kterou právě posloucháte. Nám zbývá si odehrát už pouze a jenom první místo. První místo je opět naprosto přesvědčivé, stejně jako v kole minulém, takže vy pravidelní posluchači už asi víte. Opět s brutálním náskokem asi 400 bodů, což znamená minimálně nějakých 20 hlasů. Na prvním místě skončily Hyha holky společně s Pastí a skladbou Motůrek. Mimochodem už 10. týden ve Velké sedmě, což znamená, že pořád překonávají to naše pravidlo 7 týdnů a dost, s jedinou výjimkou, pokud nejsou na prvním místě. A vzhledem tomu, že oni jsou, tak tady jsou dneska už po 10. V podstatě mohu v tuto chvíli už zaručit, že tahle skladba se objeví v první desítce top skladeb Velké sedmě za rok 2026.
2: Podívej, jsem si vzal Wehrmacht čelí porožky, to je samozřejmě náhoda.

Fíčka, emblem česnácka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, byl zvíce špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina, výchova v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl zradý na to rozjet, patře už od

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Laura šanci neměla, vy šanci máte. V tuto chvíli vás čeká totiž už pouze a jenom rekapitulace dnešní velké sedmi, která se chýlí ku finále. Jako první novinku jste dneska slyšeli Neversoul a její Naked Water.

No a konečně pátá novinka nám přivedla ze Slezska. Je pod ní podepsaná písničkářka, zpěvačka, producentka Moonshy a její píseň se jmenovala Kocour.

kola minulého se dneska do Velké sedmi dostaly tři novinky. Po Jorbalinda to byly i Mlmisto a jejich Těžná kobyla.

No a konečně na prvním místě se opět stejně jako minule usídly jeho holky společně s pastí a skladbou Motůrek.

0: Druhá květnová Velká sedma je nezadržitelně u svého konce. Vy posloucháte vítěznou příčku Motůrek. Napadá mi, že když uslyší, jestli posloucháte reprízu, tak už máme za sebou ty ledvé muže, kteří dneska začínají svátkem Pankráce. Tak to nějak hezky přežijte ty studené dny a doufejme, že brzo už teda vypukne naplno to jaro. Doufám, že nám zachováte přízeň a pošlete někdo své hlasy, abyste mohli něco pěkného vyhrát. A v tuto chvíli se s vámi od Velké sedmi loučí Tonda Kocábek. Taky neuznávám, že nemlátil mě fotr. Hajlovat ty fajn, mami, hajluje i o to. Opraví i kulturu, když opravili motor. Sadím si do urny a vyhraju...
1: Velká sedma s Kocábkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishar. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishar. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Švandovo divadlo uvádí
11: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
10: Ukrutně šťastní
11: dle románu Erlinga Jebsena.
10: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
11: A jaké je druhé pravidlo?
10: Žádný jiný není.
11: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Au Revoir Simone z roku 2013.

Thank you for dancing.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení skupiny Au Revoir Simone, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: UK galit.
1: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze,
2: co,
1: v Liberci,
2: pivo?
1: Ne, Rádio 1.
2: Aha.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Zdravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

Na Rádiu 1 slyšíte pořad Meaningless, Leaning Mess, u mikrofonu Václav Adam. Tohle byly Crippled Black Phoenix z jejich poslední desky. Budou tady hrát pozítří, vzhledem k tomu, že už je 12 minut po půlnoci. To znamená, myslím, ve čtvrtek v Rock Cafe kapla, kterou nějak úplně nesleduju, ale musím říct, že jejich mix post-rocku a úplně vlastně klasického hard rocku mě překvapivě hodně baví. Jsou fakt dobrý. Rozhodně nejsou tak patetický, jak většina hard rocku bývá. A přitom to má srdíčko. Pode mnou Božský Soare, projekt dvou slovenských producentů, který je tvoří solově Bohvajec a Katovsin, toho v závorce. Božský Soare vydali teďka v dubnu svoji vlastně debutní nahrávku. Předtím to byly jenom nějaký singly. Stojí za to, vyslyšíte skladbu Unavé

Ryan Teak z jeho desky z roku 2019, která se jmenuje Recursive Iteration. Teď se dáme dva projekty, které souvisí s Gnot, který včera, vlastně už předevčírem, hráli v Meat Factory. Nejdřív projekt Gnot s MC Sissy, což je žena Paddyho Shina z Gnot právě, z jejich společní desky Inner Fucking Peace z roku 2024 a potom folkovější projekt Mountabout, už jejich třetí deska Goat Skull Table.

Tak to byly dvě ukázky související s Gnot a teď si dáváme novou desku Puff Gans, duo původně ze Slovenska, který už je dlouho usazený v Berlíně. Jejich deska West End, která je věnovaná jejich novorozenímu synovi Vincentovi. Moc pěkná věc.

švédský duo, který se říká Alisa, stojí za ním Irma Krug a Dan Johansson, který asi známý z takového obskurního projektu Sewer Election, má i label Discreet Music, respektive Verlag für Free Music. Zajímavý labely, všechno je to velmi obskurní, co tam vychází. Tenhle projekt je fakt i docela zajímavě rozstřelený. Pustím vám ještě další skladbu z téhle desky, která se jmenuje Medea. Vyšla teďka 14. dubna. Takže tahle klavírní věc se na té desce objevuje po boku takovéhle v podstatě skoro disco coldwaveový hitovky.

Tohle byla dost netypická skladba z desky Sightings od Jarbou, která vyšla asi 14 dní zpátky, ne, tak měsíc. Vy ji můžete vidět zítra, nebo vlastně se už dnes, po každý mě máte, jak jsem tady hnedka po té půlnoci. Ano, už dnes ve středu v Meat Factory z Laylow Bordrail. Ten zbytek té desky není rozhodně takový, ale tato skladba mě snad baví asi nejvíc. Rozhodně mi připomněla právě takovou zase velmi obskurní zapomenutou věc z roku 1985, kterou teď slyšíte pode mnou. Patrick Lizakt, který se rozhodl improvizovat s voliérou plnou exotických ptáků někde na jihu Ameriky. Konkrétně USA, myslím, Spojených států. Strašně fascinující deska, hlavně skrz to, že když je to taková, dalo by se skoro nazvat, že to je z velké části field recording, tak myslím, že tam opravdu skvěle funguje ta souhra. Hlavně proto, že on poslouchá a nechává spoustu volného prostoru svým mezidruhovým přátelům.

Tohle už je Richard Youngs, kterýho jsem pouštěl v minulých vysíláních xkrát, jako vždycky pozvánku na jeho koncert 9. června v Meat Factory. Vždycky zdůrazňuji, že je těžko říct, co tohle člověka čekat. Hodně mě pobavilo jedno jeho období, kdy už byl tak znuděný normální kytarou, na kterou hraje hodně. Že jsem údajně, když odvezl svého syna někdy ráno na fotbalový zápas, tak si uvědomil, že by třeba mohl zkusit hrát na kytaru nohama. Neskončilo u jedné nahrávky, udělal jich 7 dokonce. Všechno to byly ovšem jenom vlastně digitální nahrávky, které měl na svém Bandcampu. V tuhle chvíli myslím, že už ani nejsou dostupný. Jak se dá čekat, tak samozřejmě je tam spoustu balastu, ale rozhodně cením koncept a zápal. Odhodlání opravdu vyzkoušet, co to půjde. Takže si dáme takovou, nebo respektive dáváme si takovou medli ze všech těch 7 různých nahrávek napříč. Jmenuje se to všechno Food Guitar, nejdřív bezejmený a potom ty další byly Volume 2 až 7. Takže rozhodně můžu říct, že na kytaru nohama umí hrát líp než já rukama.

Na vlnách Rádia 1 si hrajeme takovou můj v podstatě pseudomedli ze sedmi alb Richarda Youngse, Food Guitar 1 až 7, jak jsem oznamoval předtím, všechno věci, které opravdu nahrál na kytaru svýma nohama, žádný jiný další zvuky tam nejsou. Jak jsem taky říkal, bude 9. června v Meat Factory, ovšem nečekám, že by tam hrál nohama, ale člověk nikdy neví. Někdy příště zase úplně něco jiného od tohohle člověka. Myslím, že se dá opravdu čekat cokoliv. Z těch sedmi alb jsou to opravdu jenom takový krátký úseky, které mě zaujaly nejvíc. Ještě dva kratoučky budou následovat.

Richard Young se průře s jeho 7 nahrávkama Food Guitar volume 1 až 7. Jak jsem říkal, 9.6. Meat Factory. Příště zase něco jiného od ní. Teď si dáme překvapuje z Francie. Tenhle krásně hypnotický, repetitivní kvartet, jestli se nepletu, nebo trio, už ani nevím teď, vydal před zase, no, chvílí, měsíc zpátky asi, album Good Thoughts, Bad Thoughts. Je to klasický živák a je vydařený víc než většina jejich věcí, a což neznamená, že by ty ostatní stály za pendrek, naopak všechny jejich věci jsou super a tato myslím, že ještě o chloupek víc.

Tak to byly uprostřed mýho pořadu takový dlouhý sety, jednak ten Richard Youngs a teď 20-minutová skladba od Franz. Good Thoughts, Bad Thoughts, tohle byla strana A z toho LPčka. Dáváme si Joe Muhanio, myslím, že producent, hudebník z Libanonu, jestli se nepletu. Můžete ho vidět teďka v pátek, to znamená 15. května v punktu na té edici jejich koncertní série Sonitus. Ten line-up je impresivní, právě že Joe Muhanio jsem neznal do té doby, ty ostatní věci znám velmi dobře. Můžu všechno vřele doporučit. Minule jsem hrál Concepcion Huertu, teď se dáme právě ty zbývající, všechny vystupující. Tohle je teda Joe Muhany z jeho desky, která se jmenuje Separation from Habit. A bude následovat ještě Liz Olby a Kay Fagashinsky, jinak polovina Dua International Nothing. Tyhle všichni tam vystoupí.

Tohle už je Liz Albee, která taky vystoupí 15. května, teďka v pátek na sté edici Sonitu, koncertní série Punkta. Tohle je všechno z její výborný desky Breath Vessels z loňského roku, včetně i tato skladby, která vybočuje, která je vlastně písničková.

Poslední věc, se kterou se rozloučím dnešním pořadem Meaningless and Meaningless, je od Kaje Fagašenského, konkrétně tohle pro, myslím, že oktet klarinetistů, který nazval Paranormal Clarinet Society. Vyšlo to on loni na desce Aerodynamics. První strana se je právě tahle dílo, který teď slyšíte, Welcome to the 20th Century v podání Paranormal Clarinet Society, a druhou stranu má čistě jenom Kaj Fagašinský solo. Jak jsem říkal, on hraje i v duo International Nothing, což jsou dva klarinety, a jejich živý vystoupení jsou velký zážitek, čistě akustický, ale člověk má pocit, že slyší spoustu zajímavých efektů, přičemž velká část toho je postavená jenom na psychoakustice, ale i jejich technika hraní je skvělá. No, nicméně tohle je teda poslední vystupující z té edice Summitu, který ho můžete vidět teďka v pátek 15. v Punktu. Jinak, jak se tak dívám na ten název ještě té B strany,